Krótke poladnjenčko na wiedro, dźensa předšelnje sucho při přijomnych 24 stopniach. Jutře čopliša našim koncu takle wokoło maximálně 7-28 stopňů. A ponižno můžeme rěčeć vo lěčných temperaturach. A kež vůpada, tak podobně tež přes cůle svjatky vostanje. Česač, menšinu popečiche. Dobranje.

Jako jedźech dźensa krótko po štorjoch z kolesom přez most Mira, sym so žno tak jara na vás veseliła a na serbske štučki so wie tež.

Stefanie Klosec, druhý króć mama, celé čerstvé. Vítaj, małke, lube, dźěćatko na svět. A nimo toho slyšíte Hubota Kolu a Hanu Bazeltu, wo kotrej slyšíte tež nydom viac stupala

0: Hej, wele dobro, postru do Budestec. So wiel, so maja tam pust. My mamy szak budyśnie też pust, abo pustu to je cele potem zwodke, so nich to bere, zwodke z kotroj kunčiny. Gdyż praj pust, przyjdzie skiery ze znarańczych kunčin, abo też z miasta, my szak sme też pust prajli, abo pusta, gdyż se z drugich kunčin potajkim. To są takie minimalne rozdźele, ale na końcu też cele ważne. Kaž prajne wutrobne postroje do Budestec. Čwone od domovinskej skupine Pančice Kuku nech nezabudu na kolesovarski vulit dženca do Woklec. Kolesovaria zetka so na po štyrioch, nevodeče, na po pečech, potekim 16 hodin cicci při Kuku s kým pomniku, šice dalši nech přijedu, potom 17 hodinach direktne do Woklec ke kapavce přirodže. Jutce proša kamencu do ladrne sjate Moniki, tam zmija džen votorinnych duri. Zmečkecach zmejajúce meje metanie od popoudnia cioch, soda kofia tykanc na večo pečich potom meja padne. Na žolu Serbsko-Ludova ansambla z če sobotu večo přeprošení tam zaklinča operety ze Serbske komorni filharmoniju za počat koncerta jutce večo na po osmich. Miłe vedro vúžič môžeče sviatky chyba no, skoro liečne vedro. Na botovských bajových nocach Serbsko-Ludova ansambla sobotu, nedželu a pondželu večer stajne na 20 hodinách so bokuach při tamnejšej Bismarckovej veži zaujíšk zbyne, što ešte znaje, to je taký romantický blečk v bokuach a z cua bota sú překrásne, tež netko. Neviem pak hať sviatky, když je tam tak púne.
1: Štimo se šva, se so posmil kva, a zvočo

0: Nabožne słowo.
1: Słyšiće dźensa wot Antonije Rěčceneje ze Sušec.
2: Lubipši posłuchario, gdyż je Jezus do niebe spěł, běchu ja poštoljo ze Sjaty Mariju we večorny žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje w Jeruzalimie modlachu a čakachu 9 dňů na pokoji čela. Ze šuměňom k sjatkam vuliva sjat duch sydom daru a napjelni japošto z mudrosću, rozumom, radu, vědomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nětko so stachu zvukmanjeni za světový misjon a spělnjenje Jezusovoha nadavka. Číče a vůdče všitke lude, číče jich vyměnje vodca a syna a ducha sjatoho. Drude so tež nam tak vědže, kaž já poštovám za zamkněnými durjemi. Máme strach, so jako křesťenjo vůznač a so samo hajmbujeme před světom. Nevíme, što máme rečeč, gdyž so nás prašeja. Tuž prosíme, přijň sjate ducho, přijň přes mocnu zastupnu prostvu najčišćišeje vútrobe Marije, tvoje tak lubovaneje nevesty.
1: Praj Antonija Rěčcena ze Sušec nadawku a zamówitosći Kulowskeje wosady. Tři mjeńčiny do 6 Čechie.

0: letzte za zrjanymi hankami do dźensnišeho ranja jednače po šestčeche. A to podamy so z Mirčinom Wenkam raz do stawiznu čišćaku, kopirowaku a ličaku.
1: Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Gdyż dźensa przy komputeru dźiwamy, potem mamy dokumenty a rjadowaki przed sobą. Kajś na pisanskim blidzie, za kotry szak je desktop jędzielski wuraz. A jun też z komputera znajemy. Tute zaprzyjecza pak niesu se przypadnie budali. Nie, bychu wiedoma una makanka 70-tych letach, kotraż dobieše ludziom przystup k nowemu nastroji a dźiwo z nim wolożić. Tuta metafra pisanskeho blida bie so Xerox parku v Silikonje veleju uviva. To bie sledženski wotrjat zavoda Xerox. Zavod znajeme šak skere za čišćaki a kopirovaki, a 70-tych letach je tuta je wotnožka tež lejzorove čišćaku namakava. Zopak so tam tež uviče kompjutoru cele zasadne sobu postajovaše, štož hač do dženznišo wobliwuje, kak z nimi dživame, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tym, kak możeš jacore ličaki ze sobu a s čišćakami zjazać. Při tym sú Ethernet Wheely, kotrež je miestem štandard za kompjutoru ve syče. Šo jedne hač na LAN party, birowie abo ličenskim centrumje. Džeš kompjutory a nastroje přes káble daty wumenieja, či za tym Ethernetowa technika. Grafiski povrch na kompjutoru ze symbolemi, wokneškami a menijemi je tež wusledk dźiwa Xerox parku. Zdobom pisanske programy, kotrež pokazaja čižno při wobdźiwanju tekstnydom tak, kaž přinže na koncu šišćaka, s pravymi wotstawkami, wotrjeskami, nadpismami a wilkosću pisma. Kompjutorovu myšku tam dre unamakali nesu, ale zo převážne z nej kompjutor poslužujeme a nic jenož z tastaturu, no tež to sú tam upekli. Šitke tute ideje a dalše sú 1970 zažnem kompjutoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspěšne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestru im grafiski povrch direktne wotnja wotladavoj a jun z Windows a Apple kompjutorami pozdžišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebamy dženca jenož před kompjutorovým kódom sedač a kóždy nadawk kompjutory napisač, ale môžeme za to napisane symbole klikač. Zavod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lejzorove čišćaki je tak pravě zvíčni čvědžav.
1: Věda, vědomosť a vunamakanky.
0: Smerčenom venkom. Štodre bychu naši predovnice rekli, tož bychu dajky přinožky ole svyšeli 6 hodin 14.

0: Lubi dźěći, dobre ranje. Nětko dere je słuchać. Jenož jeszcze 6 tydźenjow došle a potom je šulske lěto jižo zaso nimo. A dołhe lěčne prózdniny chcidźa planowane być. A wy abo lěpje prajene waši starši wědźa, zo su městna za prózdninske kempy a poskytki zdźěla tak žadne kaž dołhe na Malediwach. Wotem switcha przykłady kajsz wodowe Hendrichecy, Harachow abo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 a 60 dzieci 10 dniu dołu, a miestna za to biechu kajsz przeco rukki cuki prycz. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8 a 9 letnika je ryczne proznińskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chcedźa so lica vo sebe z fotografiju a s tym zabirać, kak socialne medije prawie wužiwaš. Smerdźečanski Lipje je 32 dźěći městno za športowy a medijowy kemp dostało. Ale mam dobru powieść za wšichki šišće za prózdninski zabieru a poskytkom pytaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje te was?
1: Od 6. do 8. julija planujete Lucia Andrikova a Maria Vjensona prózdninski poskyt za dźěći od 4 let, zromane s ich wokami a dźědami.
2: A w druhim prózdninskim tydźenju přewedźe so cidňowska dźěłarnička šiće ze šijawu. Tu su wosebje dźěći od 8 let přeprošeni so wobdźělić.
1: Letaki z dalšimi informacjami so bórze wosebja. Štuž ma pak netko hižo prašenja, može so rade pola nas přizivić.
0: Hišće jednotlivé svobodne městna maja za vás, jeli chceće so na zromadnu prózdninsku jezbu do Zorjelca podać, kiž biskopstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta su šulerio 4. do 8. letnika k tomu přeprošeni, ale mieće so tam dospěcha s přizivinjom. A 6. prózdninskim tydźenju přeprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na Experimentkampusu v Radvoju je náš poskyt k 6. prózdninskim tydźenju, to sme zase na Dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíráme sa so všetkými min tematikami, to je písané tydźen, za kúže nešto podľa. Od 3. do 8. letníka, kúže džin, od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšim zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým abo tiež koparským kempom moduní boku pola Budešina? Abo tiež ve Vjazojnce maja aktívnym kempie ešte miestna. Svobodne miestna maja tiež ve Vojerovský vúžiský kúpeli, jeli ešte po takým mies 6 a 12 letami a môžeče ižo púhač, potom je snano púhanský kemp za vás to prave. Všedne od napu 8 do popodňa napu 5 môžeče púhač a po kúpanský hali honič. Přizivić môžeče so direktne online pod www.dupklausitzbad.de. A vostanjeme nedom tam, do Vojerec poda so menujcu Juce tež Dundak. A vám miesto trochu bliže predstají. Juce rano, na podživečich.

Purple Disco Machine je bošem svědče tukvilo najvúspěšnejší DJ a producent da krec vězda na polu elektronické hudžby, hač na kupě Ibiza ve Mexico City, Austinie, Hongkongu abo New Yorku. On vábí zda 10,5 miliony ze svoje hudžbu a kunstyče na potajkým ľudži tež dotrieštan.

0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: So man Heduška je nam předstaju Hanu Pazeltovu a nětko nech zaklinči spiju, kýž je serbský rozhoz, čo hrát na čestu Petra Šiš, Džesač natočil text je Spera Jana Vornarja.

0: a z tym zabierać, kak socialne medije prawie wužiwaš. Smerdźečanski Lipje je 22 dźěći městno za sportowy a medijowy kemp dostało. Ale mam dobru połyž za wšichki šišće za prózdninski zabieru a poskitkom pytaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje te was?
1: Po 6. do 8. julija planuje te Lucia Andrikova a Maria Vjensena prózdninski poskit za dźěći od 4 let, zromane s ich wokami a dźědami.
2: A w druhým prózdninskim tydźenju přewjedźe so cidňowska dźěłarnička šiće ze šijawu. Tu su wosipi dźěći od 8 let přeprošeni so wobdźělić.
1: Letaki z dalšimi informacijami so bórze wozywja. Štuž ma pak netko hižo prašenja, može so rade pola nas přizivić.
0: Hišće jednotlivé svobodne městna maja za vás, jeli chcete so na zromadnu prózdninsku jezbu do Zorjelca podać, kiž biskopstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta su šulerio 4. do 8. letnika k tomu přeprošeni, ale mieče so tam dospěcha s přizivinjom. A 6. prózdninskim tydźenju přeprošuje vás Diana Menova, wutrobne do Radwoja.
3: Pola nas na eksperimentkampusu v Radwoju je naš poskyt k 6. prózdninskim tydźenju. To sme zase na Dvorništu na nedyšim v Radwoju. Zabieramy so ze všetkými min tematikami. To je pisane tydźen, za kujže nešto podla. Od 3. do 8. letnika, kujže džin, od 9. do 15. hodin.
0: Dre nic serbsko-rečne, ale přivšim zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ještě za vás. Kak by bylo ze športovým abo tiež koparským kempom Moduni Borku pola Budešina? Abo tiež ve Vjazojnce maja aktivnym kempje ještě místna. Svobodne místna maja tiež ve Vojerovský Vužijský kupeli, jeli ještě po takým mes 6 a 12 letami a možeče jižo půjač, potom je snano půjanský kemp za vás to prave. Všedne od napu 8 do popodnja napu 5 môžete púvať a po kupanskej hali honič. Přizivič môžete sa so direktne online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nedom tam, do Vojerec poda sa so menujúce Júce tež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, napu 9.

Jo juža zase pětk a mžeme se na kóns tyženja wjaseliš, kromaže, za to zmijome zase kulturne pokazki za vás. Do toho, co my pak teke gledaže na čojenja toho tyženja, žecem vám dobre start z nami do zasłużonego lichiego casa. Ja som Anja Kochoč-Vácová a net vám žincešne témy štipičku blíže predstajom.

Jonin, do wystanio mi Jano, už je se za vami rozognováš a vám redne konc týždňa žecíš, redne svetkony svěžin, já jsem Anja Kochoj-Čvácová. Jo a nie, želu se zase, slyšíme gaž cožo a gaž zmiažo zase.